Ir včeras se náma rozpěvané miraklie Barabaj Lola. Rozpěvané miraklie. I pozdrav za Kalesiu.